Moskva na Madagaskari aktívno rozšiřuje svoje aktivnosti, svoje dějania a okrem rosejskoj vojenskoj rozvědky GRU i na to složení africký korpus pod kontrolou rosejského ministerstva obrany napíše o tím Radio Svoboda i agentura AFP. Rosejský vplyv na Madagaskari zmocnil po državním puči z oktobra 2025 roku, keď po velkých protestách i odchodí prezidenta Andryho Rajoelinu z krajina prevzala vlasti vojenská chunta, kterou vedže polkovník Michal Randrianirin. O dva mesiace pozdneje odešel do Moskvy letakom, aby stretil se s prezidentom Putinom. Peršu pačku zbroji doručil podle AFP generál rosejskoj vojenskoj rozvědky Andrej Averjanov, komanduje grupy Afrika Korps, kotra po smrti Evgenia Prigožina v 2023 roci vočeriala Wagnerovu grupu v Africi. Je komandant elitného batalionu 29155 podle tajných služeb zamířil se na tajné operaci v zahraničí. Vključno otrovlenia Sergeja Skripala neuroparalytičným novičokom v 2018 roci v anglickém Salisbury i na obuchu muničného skladu v českých Vrběticiach v 2014 roci. Radio France International informovalo o jeho smrti v decembri 2025 toho roku počas ataku na tanker tiňovou flotu Kendil. Pozdnešalo toto informáciu stiahlo i preznalo chybu. Radio Svoboda na Madagaskari identifikovalo i diania morského oficíra Antona Papševa z GRU. Africký korpus byl povírený výcvikom madagaskarskoj prezidentskoj garde. Komandant toho oddíla vystupoval už týždeň v državním rádiu RNM v rámkách štotožňového programu, který se vysílal od apríla i zaujímať sa rosejsko-madagaskarskými odnosenami. Riešenia o diplomatičnici geopolitičnej budúčnosti krajiny by malo skoriše prenaležať zvolenému prezidentovi jak prechodnému režimu, informovala predsiateľka organizácií Transparency International Keta Kandriana Raftison pro agentúru AFP. Pro Rosiu toto partnerstvo je veci, jak namáha zdobytý taký punkt podpor v Indičním oceáni. Toto položenia je správda strategičnom, povie Bruno Fuchs, predseda Komitetu pro zahraničné diela francúzského parlamentu. S holovou državou Madagaskar stretil sa 6 razy distavou garanciu, že Rosia neplánuje na ostrovi zriadiť vojenskú bázu. Politolog Adrian Racim Baharison vyslovil pochybnosti o tým, že by sa povtoril scénar celkového preklonu k Rosii, jak v africkém regióne Sahel de Moskva, namácia zdobotých vplyv v všech francúzských kolóniách. Madagaskarská elita dáš to také nedopustiť, povie pro AFP, dodal, že krajina by nechotila rizikovať stratu finančných sredstv z Európskej únie. V Antananarivi ale bol odkrytý ruský dým, kultúrny center na osnovy septembrového dohovoru medzi Moskovskou državnou kultúrnou agentúrou i mediálnym projektom African Initiative. Európska únia tot projekt obvinila z pošerovania rosejských dezinformácií na africkém kontinente. Naša redaktora toho projektu Artyoma Kurejeva, ktorý je označovaný za agenta rosejskoj FSB, dala Európska únia sankcii. V Antananarivi die i rosejský náborový program Alabuga Start s preobyceniami štipendy vábeť Afričank do Rosii. Investigatívne novinári rozkryli, že tako trest nech nakonec skončili u fabrikách na výrobu droniu. Samozrejme na teritorii Rosejskoj federácii úslovia v tých fabrikách majú byť katastrofičné. Je to také novodobé rabstvo, ale o tým sa môže
ty známe, dakoli pizniše.

0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tý basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

Mám sentiment do takého verša, pisujem ho v Švecii. Dávno, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenka i znov mení ne privezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vody sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymriany švit. Veľká kazarma.

Masahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér.